0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.
2: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbeasový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbeasu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

I'm used to it by now. Just breathe.

Radio B. I don't tap out now for the-

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 26. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Pod názvem Songs in the Key of Life the EP přináší Stevie Wonder 4 neuvěřitelné outtakes ze své legendární a nepřekonatelné etapové hudební dráhy. Tento projekt je vydán pod hlavičkou Motown Records a nabízí intimní pohled na neprobádané poklady jeho tvorby, které fanoušky uchvacují už od 1976. roku. Výjimečný talent Wondra, jenž předefinoval populární hudbu, ukazuje, jak jeho hudební genialita zůstává relevantní i v 2024. A nyní si pustme vaší oblíbenou.
2: Radio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

pořádně nalomený být. To na Bčku můžem. Got this feeling in my head.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ava DuVernay se vrací s dokumentem 14th, který je duchovním pokračováním jejího předchozího díla 13th z roku 2016. Tentokrát se zaměřuje na otázku občanství, kdo má nárok na ochranu a co se děje, když se tyto záruky stávají překážkou pro ty, kteří drží moc. Dokument přináší poutavý pohled na aktuální ústavní krizi Ameriky a probouzí diváky k hlubšímu zamyšlení. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi. I can't help but dancing all night. The beat has got me losing my mind.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 26. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.
4: Neboj se uvolnit.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: must stop.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Cikr.
0: Hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Cikráso.
1: Cože?

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Pod názvem Songs in the Key of Life the EP přináší Stevie Wonder 4 neuvěřitelné outtakes ze své legendární a nepřekonatelné etapové hudební dráhy. Tento projekt je vydán pod hlavičkou Motown Records a nabízí intimní pohled na neprobádané poklady jeho tvorby, které fanoušky uchvacují už od 1976. roku. Výjimečný talent Wondra, jenž předefinoval populární hudbu, ukazuje, jak jeho hudební genialita zůstává relevantní i v 2024. A nyní si pustme vaší
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš první hudbu.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Bčku.
2: Zpomal s náma. Na Bčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 26. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.

Rádio Bčko. Rádio Bčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žiješ. Rádio B.cz. Oye, mamá.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: to the bip.
1: Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žiješ. Radio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
4: Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co?
0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?

0: A teď zpátky k zajímavé.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 20. den 6. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Odlí.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Pod názvem Songs in the Key of Life the EP přináší Stevie Wonder 4 neuvěřitelné outtakes ze své legendární a nepřekonatelné etapové hudební dráhy. Tento projekt je vydán pod hlavičkou Motown Records a nabízí intimní pohled na neprobádané poklady jeho tvorby, které fanoušky uchvacují už od 1976. roku. Výjimečný talent Wondera, jenž předefinoval populární hudbu, ukazuje, jak jeho hudební genialita zůstává relevantní i v 2024. A nyní si pustme vaší oblíbené.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: alké holky.
1: Zpomal s náma. Na Béčku.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 26. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.
4: Pohodička s reggae na B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ava DuVernay se vrací s dokumentem 14th, který je duchovním pokračováním jejího předchozího díla 13th z roku 2016. Tentokrát se zaměřuje na otázku občanství, kdo má nárok na ochranu a co se děje, když se tyto záruky stávají překážkou pro ty, kteří drží moc. Dokument přináší poutavý pohled na aktuální ústavní krizi Ameriky a probouzí diváky k hlubšímu zamyšlení. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
1: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Nestárnoucí klasika na rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Disco Science. Pro všechny děti, pro všechny stařec. Disco Science.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Ve věku 94 let zemřel Vladimír Kopecký, přední sklářský výtvarník a pedagog. Tento umělec výrazně přispěl k výzdobě nádraží v Havířově. Smutnou zprávu oznámila jeho manželka Eva Croftová. Kanadská rocková kapela Nickelback oznámila své vystoupení v pražské O2 aréně, které se uskuteční 20. den 6. měsíce 2024. Akce je součástí turné Everything Under the Sun Tour a podpoří vydání jejich 11. studiového alba Everything Under the Sun. Album vyjde 30. října, což fanouškům přinese nové hudební zážitky. Krištof vydali album Půlnoční hřích, které Richard Krajčo popisuje jako jejich dosavadní vrchol. Přesto se zdá, že deska je jen úhledně zabaleným produktem. Fanoušci ale možná ocení Krajčovu vášeň, kterou do projektu vložil. Od kulty zpět k hudbě.

0: Tak vážení přátelé, je tady další díl D-Boxu, tentokrát 44. díl. Vítá vás Andrew Jay a můj kolega Sunny.
1: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dneska trošku netradičně. Jedeme naživo, nebo spíš teda skoro ze záznamu, zde zahrali zoslavy. Doufám, že se máte fajn. A poslouchejte Rádio B, protože dneska to bude velký mejdan. A co ještě, Ondro, co nás dneska čeká a nemine?
0: No, dneska to bude takový, ze začátku takový funky trošku, disco. Já si zahraju 45 minut, pak to předám Fandovi, taky na 3/4 hoďky a pak si zahrajeme spolu, tak už se nemůžu dočkat.
1: Akorát já nevím teda, co budu hrát, ale necháme se překopit, uvidíme.
0: Super, tak jdem na to.
1: Tak jo, posloucháte Rádio B a 44. D-Box.

Říkal jsem si, že si dáme takový eklektičtější začátek. Ta první věc se jmenovala So Happy od Harleyho a tohle to je New York City Woman od The Sunburst Band. Samozřejmě v tom má prostě kdo jiný než Dave Lee, neboli Joey Negro.

a vášniví posluchači D-Boxu už určitě poznali, že tenhle track není od nikoho jiného než DeMarcusa Lewise a jmenuje se to The Floor Is Yours.

Tak jak jsem říkal, dneska to bude takový pestřejší. Ta předcházející věc se jmenovala Funk Dead a teďka už nám hraje Speechless od Mishmash.

Hero, neboli Spirit Chaser a jeho Suen Latino. Tak jsme se vrátili tam, kam naše srdce patří, zpátky do Deep Houseu. Po takový disco eclectic sérii, předcházející věc se jmenovala Disco Trippin' od Bell Button Convent. Tak pojďme na to, vychutnejme si to sluníčko.

Tak přátelé, vy posloucháte 44. díl Deepboxu a Ondra to tady trošku teďka honil. Bylo to natěsno. My jedeme speciální díl naživo z Liberce, nebo teda naživo, ono to bude ze záznamu, ale tady to je naživo, z Mejdanu Soslovy a já si teďka dám taky chvilku. Tak poslouchejte stále Radio B.

No tak bychom se s Ondrou vystřídali za pultem, ta předchozí věc to byl Kevin Jost a Here We Go, nebo respektive Why Me, sorry. No a tohle to je Always Dancing od José La Cruze. Vy stále posloucháte 44. vydání pořadu D-Box na Radiu B.

Like this groove. This groove. This groove. I like this groove.

Před chvíli jsme si hráli starýho dobrýho Tonyho Vargu, Andra určitě pamatuje. A tohle je další skvělá deepovka od Čemarse, která se jmenuje Deep After. A hrál jsem ji třeba na povaleči a myslím si, že to tam mělo jako dobrou odezvu, takže doufám, že se bavíte i vy doma.

No tak my si to teďka dáváme trošku hodně deep a jak jsem měl tu anketu před chvílí, tak ten týpek, ta klasika, co hrála, to byl François K. nebo François Kevorkian. No a to asi nemusím, Hypnotelic se to jmenovalo, nemusím to představovat. No a tohle je náš oblíbenec Frank Roger a jeho Passing Times. A vypadá to, že budeme muset končit.

0: Tak já jsem trošku přiložil do ohně, tohle NE Retro Migration. A vy stále pořád posloucháte Radio P a je s vámi Deep Drink neboli Sunny Andrew J, právě hrajeme spolu s Fandou. A tohle je pořád Deep Box, 34. díl.
1: Přesně tak, já jsem moc rád, že po dlouhé době hrajeme spolu. Jsi rád, Ondro?
0: Jasně.
1: Moc nás mrzí, že dneska vlastně nejsme na oficiálních nároskách, jelikož tenhle díl nahráváme 15. srpna a je to docela škoda, viď? Ale příští rok to snad vyjde.
0: Jo, nevadí, tak budeme se těšit na příští rok a já bych jenom řekl, že teďka hrajeme na narozeninách mojí kamarádky Zinči a Míry, tak jim přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.
1: Přesně tak, přeju taky a vypadá to tady na fajn večírek, takže my si to užíváme, je to hraní a je to fajn.
0: Jo, teplota už klesla, horko máme za sebou a my tomu zařídíme odpovídající program hudební.
1: Když teplota klesla, tak tomu přitopíme pod kotel a jedeme dál. Posloucháte 44. D-Box na Rádiu B.

0: tenhle týpek. To je Luca Olivotto a jeho track s názvem What I'm Saying. Týpek, co žije teďka v Berlíně a vydává pod značkou Small Great Things, což je berlínský label.
1: Já bych to jenom řekl, že pardon, musíš to správně přečíst. What I'm Saying.
0: What I'm Saying, yeah. OK, tak jo. Je to správně?
1: What I'm Saying.
0: Tak jo, přátelé, posloucháte Beatbox.

0: No jak už to v našem pořadu často bývá, tak nás vítr zavene do středu Anglie. Tohle ten track složil Animist, Jackie D a Don Vella, takže jsme v Nottinghamu, Lincolnu a celkově okolí Midlands. A tahle ta věc se nazývá Supa Dupa.
1: Jo, jo, já bych chtěl pozdravit Animista, kterýho jsme chtěli letos pozvat do Samuel, ale bohužel nám to nevyšlo, tak doufám, že nám to vyjde příští týden, příští rok, jsem chtěl říct. Každopádně je to skvělá věc.

den stará. Animist, Supa Dupa, Skinky Movement. No a tahle věc, co tam do toho míchám, tak ta je stará přes 20 let. Flow, Undercover Agency. A je to taková vzpomínka na penzion Teta Marta, kde probíhaly mejdany kdysi dávno.

stále pořád posloucháte pořád D-Block 44. díla, je s vámi Andrew J a Sunny. Tahle věc se jmenuje Future of the Past, Yonik a Renault. No a nám se náš pořád pomaličko chýlí ke konci. Zbývá nám něco kolem 10 minut.

Tak já, přátelé, bych se s váma chtěl rozloučit. Tohle je 44. D-Box a jsem moc rád, že jsme si tady dneska s Ondrou zahráli. Tahle ta věc, asi poslední ode mě, je Nightly Closures. A Real Lovin'. Zahrál jsem ji na banketu v Praze v Olešovicích.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Yes.

tohle to byl pořad exkluziv na rádiu B, já jsem DJ Spin, doufám, že jste se bavili všichni stejně tak jako já, protože já jsem si to moc užil a budu se těšit na vaše uši, protože připravený pro vaše uši mám zase další set, takže se uslyšíme příště, takže mějte krásný týden, víkend, záleží na tom, co končí a co začíná. Že si jdete do práce, tak ať vám to rychle uteče a jestli máte volno, tak vám přeju příjemnou zábavu a načerpejte energii na další pracovní dny. DJ Spin se s váma loučí, pořadu exkluziv na Rádiu B. Čau.

Ahoj, ahoj, já jsem DJ Spin, zastupující děčínskou crew Phobiax. Zdravím všechny posluchače Rádia B a nyní si vychutnejte následující hodinku v pořadu Exclusive. Takže vám přeju příjemný poslech.

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. S náma jste prvé žiješ. Rádio B.cz.
2: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.